0: Na nakpejra, ola, pojď. Jaký?
1: Ježíš, mě kam tam
2: nezapíjel. Já soňu, nemlý jste byla, nerazí se kora, byla gyně, ha, hej, párta, párta.
3: Máme chalouka míšíges, mý pincíbe, temessene. Három száz karabon, a fogyasbor, a fejem fölé,